0: Pátu Šoguna!
1: Mahajánský
0: deň! Nebolo, tebe sri!
1: Jambro! Mahajánský!